0: Radio Český Blaník.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: jsem Sáša.
1: Já Štěpán.
0: Je, to je perfektní. Štěpán a Sáša. Takový mazlivý, viď?
1: No.
0: Hele, máš rád sladký?
1: Ne.
0: Já těsně.
1: Už víš, co budeš dělat po gymnáziu?
0: Já nevím. Třeba budu doktorka jako ty? Nebo herečka? Víš, táta říkal, že zjistí co a jak a pak jo. Mi řekne.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: 3 ve 3.
4: To jsou 3 české písničky na jedno společné téma.
3: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
4: 3 ve 3.
3: Na Českém hlavníku.

Čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

bývá s kytkou jsem v po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásky.

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
1: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu. V matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Matu.

0: Ten obchod mám rád. Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz. Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
1: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: Jaskyní Blaník.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na Intertas Plus.cz. Intertas Plus.cz.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na českém hlavě.

0: Pozor, kuchařky a kuchařici, máme pro vás senzaci.
1: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
2: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
1: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
3: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: Dobré ráno, je přesně 6 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník. Dobré české ráno vám přeje Martin Císař. Jaké písničky nabídnu v první hodince českého rána? Budou tu tři sestry.
1: Highway číslo jedna a po ní jede King.
2: Ládě jede autobusem, je pak Highway King.
0: Dále si dáme Hanu Zagorovou. A kde jsem já? A nebo Petra Kotvalda?
3: Kde kdo je dál, když jsem já dneska s tebou, nesmělej pár za nocí ruce.
0: Hrajeme pro všechny, hrajeme české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnešního dne zpočátku je ještě může být místy oblačná, ale přes den většinou jasná až polojasná. Teploty, které vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia. Na východě to bude většinou teplota do 26 stupňů. Toliko počasí, teď míříme na silnice.
5: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
0: Problémy na D1 před Brnem.
6: Se sílící dopravou a nesouvislou kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu je potřeba počítat na dálnici D1 před Brnem, pokud se zde budete blížit od Prahy. Konkrétně je pak tento provoz mezi 182. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Honzo, díky, kdyby cokoliv na silnicích dálnicích, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je tu na čísle 720 83 63 07. Zmáčkněte mikrofon, namluvte zkaz a pošlete k nám.
7: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéf kuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant.cz.
8: Zkuste si dát minutku klidu.
9: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
10: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Česko v letní sezóně posílí konzulární služby, například v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude také připraven konzulární tým rychlého nasazení, který by vyjel v případě mimořádných událostí do dovolenkové destinace pomoci českým občanům. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury slouží také dva noví členové širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Blansko se vrací do středověku. Muzeum Blanenska už dnes otevírá výstavu nazvanou Objevem to začíná. Představuje příběh bořitovského pokladu a kam přesně expozice návštěvníky zavede, už doplní archeolog Marek Novák.
13: Návštěvníci se dozví, co se děje s mincemi poté, co jsou vykopány ze země. To znamená, jak probíhá jejich čištění, konzervace, jaké moderní analýzy se dnes používají na jejich zpracování, nebo jak je třeba těžké dnes vyrobit věrné kopie těchto středověkých denárů.
12: Slavnostní vernisáž proběhne od 5 odpoledne na nádvoří Blanenského zámku. Vstup na akci je zdarma, připravené bude i malé občerstvení. Prezidenti USA a Iránu podepsali elektronicky memorandum o porozumění. To otevírá cestu k mírové dohodě na Blízkém východě. Memorandum o porozumění tak podpisem vstoupilo v platnost. Oficiální podpisová ceremonie ve Švýcarsku, která byla plánována na zítřek, je nyní nejistá. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď se na vás těší Martin Císař.
0: Ano, jsem tu a přeji krásné ráno.
11: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Já za mikrofonem a tyhle skvělé písničky krásně seřadil náš hudební redaktor Rádia Český Blaník a Rádia Blaník pan Dušan Kotura. Dušane, díky, zase se to po ránu skvěle poslouchá, tak abyste věděli, kdo je za tou hudbou. Tohle už je Petr Kotvald s písničkou Kde kdo je dál. A Petr vás se taky pozdraví.
14: Ach jo, šťastné ranko. Tady je Petr Kotvald, zdravím všechny ospalce, přeju vám krásný den.
0: Ach jo, krásné ranko. Na Českém Blaníku přeje Martin Císař. Ať se skvěle poslouchá vaše rádio a máme 5 minut po 6. Hezké ráno přeji všem.

že zas dva cúbky mám.

0: nemiluju.
1: Dobré ráno, posloucháte Radio Český Blaník, je čtvrtek 18. června, je to 169. den roku 2026 a do konce roku zbývá 196 dní. Kdo má nesvátek? Jsou to Milanové, tak Milanům všechno jen to nejlepší. A mám tu nějaké dva blížence, tak ten první je Paul McCartney, bývalý člen skupiny Beatles. 84 je mu právě dnes. A ještě jméno tu vidím jedno, Loufanánek Hagen, 60.
2: České ráno na Českém
1: Blaníku. A tak si dáme teda tři sestry. Tady je Pianovka, já přeji krásné dobré ráno a pohodový celý den.

Není to telo mi a výbuch ani moje tvář, ani ten stín pode mnou není můj. A slova odříkává hlas, který mi nepatří. Nejsem to já, jen deja vu je tvým hostem v domě. Jen sny a tvý deja vu.

0: 6 minut máme 6:30, posloucháte Český Blaník. Včera byla u nás na návštěvě zpěvačka Petra Janů a zaspívala si s Veronikou Rážovou a video k vidění už teď na Facebooku Českého Blaníku. Petra prozradila, že má tak trošku problém se svým psem. A proč?
1: Můj pes nenávidí jakoukoliv hudbu. To jsem vyfasovala od toho nahoře opravdu dáreček.
2: Takže
1: já
2: vy si doma nemůžete
1: zpívat. A on začne vít.
2: Jo, a i když ji jako reprodukujete, to znamená pouštíte třeba z gramofonu?
1: Jak co? Jo. On nesnáší smyčcový nástroje a saxofon.
2: Jo, takže Black Sabbath dobrý. A to navíc, já si myslím, že u vás doma Black Sabbath hrozí trošičku víc než smyčcový orchestr, ne?
1: To určitě.
0: To byl kolega Pepa Černý, který si s Petrou povídal. A co se týče pejsků, tak pojďme na kalendář. Už na mě kouká to jméno, je to Ara. Ara má dnes svátek. No Ara, když se řekne Ara, já si představím teda spíš papouška. Ale i tak všechno jen to nejlepší. Za chvíli Jirka Schillinger anebo Vaby Daněk.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. Svozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
5: Podívej se mi do očí.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Zaparkovat se dá různě.
12: Jejde.
13: Nehledej volné místo v nákupním centru.
12: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
13: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
12: Nakupuješ?
13: Myjeme.
12: A ty se vrátíš k autu jako novému.
13: Zaparkuj chytře.
12: Automyčka Express.
14: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Xindl X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
17: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
15: Tohle není jen festival,
16: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
18: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
19: Český Blaník.
20: České písničky, které máte rádi.

0: Babi Daněka, písnička Ranní déšť, ten dneska nehrozí, nebo že by?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak je po ránu, to ví meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, hezké ráno.
2: Dobré ráno. Aktuálně na našem území převládá oblačno až zataženo. Od západu už ale postupně oblačnosti ubývá. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 17 a 12 stupni Celsia. Nejtepleji je díky takzvanému tepelnému ostrovu města v centru Prahy. Naopak nejníže teplota klesla na šumavském Březníku, a to na 3 stupně Celsia.
0: Takové dnešní ráno, jaký bude den?
2: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer pak na celém území i skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Dnešní nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě však bude o něco chladněji, a to kolem 25 stupňů. Na horách pak čekáme teploty kolem 22, v Beskydech pak pouze kolem 19 stupňů Celsia a vítr povane slabý proměnlivý, během dne převážně severozápadní vítr.
0: To říká meteorolog Eduard Novotný. Děkuji moc, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: České ráno
1: na Českém blaníku.

0: Slovenská skupina Elana, písnička Otázniky, otazníky nad tím vesele, ale teď už je to pravda. O čem hovořím? Hokejový Litvínov bude pokračovat. Před krachem ho zachránila aktivita hokejových legend v čele s Jirkou Šlégrem, který včera ohlásil, že nová společnost Hokej Litvínov, akciová společnost, převzala 71% akcí klubu.
1: Já prostě si vzpomenu, co zatím je, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas. Takže i přesto, že to máme všechno před sebou, tak samozřejmě jsem strašně rád za nás, za všechny, ne za sebe, ale za celý Litvínov, region a všechny, co nám fandějí, protože samozřejmě nikdo jsme si nepřáli, aby ten klub padnul, takže samozřejmě euforie je ve mně spousta.
0: Tomu rozumím, tak zdravíme do Litvínova, držíme palce do té příští sezony a myslím, že je to zpráva, kterou by určitě hodně uvítal Ivan Hlinka, který prostě s Litvínovem byl srostlý. Co dál tady u nás, tak dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi, to je jasná věc, a jednu z nich přidá Marek Ztracený.
2: Mám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
0: 6:45 a minuta navrch.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Baumax slaví 10. narozeniny.
6: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
5: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
6: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
6: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
5: Více na baumax.cz.
7: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
13: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
14: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobitrock, Tom Tom, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
15: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Dnes v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny, nakupte si dřív hezky česky.
16: Zámek v Lešanech Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz.
17: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
18: České ráno
19: na českém blaně.

0: krásné dobré ráno do té nejkrásnější země na světě, do České republiky. Tady nás můžete poslouchat v DAB+, kdekoliv a samozřejmě digitální vysílání a digitální kvalitě. A na světě, tam si nás můžete taky naladit 3x2tv.radioblaník.cz. To je český Blaník rádio, které hraje české písničky, které máte rádi. A za chvíli tu budou třeba Lucka Vondráčková. Verona. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Michal David.
1: Je to blízko, ale jak mám za tím jít, je to...
0: A spousty dalších a dalších české písničky, ty jsou tady doma.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jak bude doma v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, očekávejte oblohu ráno a dopoledne místy ještě oblačnou nebo polojasnou. Přes den bude jasná nebo skoro jasná, teploty vysoké. 27 až 31 stupňů Celsia, na horách okolo 20, na severovýchodě do 25 stupňů. Toliko počasí a jak to vypadá na silnicích, víme.

0: Českým Blaníkem.
1: Na dálnici D2 na 27. kilometru ve směru na Bratislavu došlo k požáru nákladního auta. Na místě probíhají vyprošťovací práce. Na trase z Liberce směrem na Turnov na průjezdu Jeřmanicemi nabouralo auto do svodidel a na pražském okruhu na 20. kilometru ve směru od letiště za sjezdem na Řeporyje, dejte pozor, je tam odstavené nepojízdné osobní auto.
2: Tak moc krát díky za tuhle dopravní informaci. D1 tam to stojí před Brnem.
3: Se sílící dopravou a nesouvislou kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu je potřeba počítat na dálnici D1 před Brnem, pokud se zde budete blížit od Prahy. Konkrétně je pak tento provoz mezi 182. až 196. kilometrem ve směru na Ostravu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honzo,
2: díky, kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích v Česku, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je tu k dispozici. Vaši hlasovku přijmeme na 720 83 63 07. Šťastnou cestu, za chvíli zprávy a Monika.
4: Zaparkovat se dá různě.
5: Jejde.
4: Nehledej volné místo v nákupním centru.
5: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
4: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
5: Nakupuješ?
4: Myjeme.
5: A ty se vrátíš k autu jako novému.
4: Zaparkuj chytře.
5: Automyčka Express.
6: Lyže?
7: Happy Sport.
6: Dětské kolo?
7: Happy Sport.
6: Půjčovna?
7: Happy Sport.
6: Servis?
7: Happy Sport.
6: Bazár?
7: Happy Sport.
6: Šťastné dítě?
8: Happy Sport.
6: Happy Sport?
7: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
8: Happy Sport.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
0: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Experti na závislosti souhlasí s větší regulací kratomu. Návrhy chystá vláda. Odborníci jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Třeba bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vovořil uvedl, že regulace funguje, ale výrazně rizikovější než kratom je alkohol. Správa Krkonošského národního parku bude mít nového šéfa. Už dnes ho ve Vrchlabí jmenuje ministr životního prostředí Igor Červený. S vítězem výběrového řízení podepíše jmenovací smlouvu v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek u sídla správy Krnap. Řidiči musí počítat s problémy při cestě do centra Ostravy. Od včerejška je neprůjezdná Hlučínská ulice kvůli opravě železničního mostu. Tato silnice přitom představuje klíčové spojení centra krajského města s městskými obvody Petřkovice a Lhotka, městem Hlučíny na Opavsku i okolními obcemi. Omezení tu potrvá celý rok. Na pražský Petřín se v budoucnu bude možné dostat i bezbariérově. Radní města totiž schválili záměr na úpravu všech tří stanic lanovky. Co se změní, dodává mluvčí pražského dopravního podniku Daniel Šabík.
11: Podle tohoto záměru se počítá s realizací výtahu ve stanicích Újezd a Nebozízek. Ve stanici Petřín je v plánu vybudovat nový boční bezbariérový vstup od Růžového sadu. Úkolem DPP je zahájit projektovou přípravu, následně zajistit povolení záměru stavby a zrealizovat ji.
10: Práce by mohly skončit v roce 2030. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Martin Císař.
2: Ano, jsem tu, hezké ráno, 4 minuty po 7. Posloucháte rádio Český Blaník a tohle už je Petr Kolář a jeho vyznání.
0: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
12: Ahoj, tady je Petr Kolář a zdravím všechny posluchače rádia Český Blaník.

0: ještě půl minutky a máme 7:45. Hezké ráno.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Kolegyně moderátorka Veronika Rážová si včera tady ve studiu Českého Blaníku zaspívala se zpěvačkou Petrou Janu. A tohleto video už teď můžete najít na Facebooku Českého Blaníku a taky na našem Instači. Ale pozor, já teď mám Petru Janu tady a ptám se jí na jednu věc. Písnička Motorest. To je úžasná záležitost, rytmická, veselá, ona s ní většinou začíná koncerty. A mě by zajímalo, jak to s touhle písničkou je. Tak včera jsme natočili vyjádření Petry a tady ho máte.
3: Motorest je pro mě magická písnička, protože to byla první pecka, kterou jsem na sebe upozornila. A v tu chvíli, jakmile vylezla, tak rozdělila národ na dva nesměřitelné tábory. Na děti, který ji milovali, a rodiče, kteří nenáviděli. Vyprávět o tom by mohla rodina Petra Kostky, protože Tereska se sestrou si to pouštěli, točili si to pořád dokola a rodiče v tom chudáci museli žít. Takže to se mi svěřil jednou nějakýho televizního pořadu, že mě dost nenáviděl, ale že potom zjistil, že jsem docela příjemná osoba.
0: Každá písnička má svůj příběh, tenhle byl velice zajímavý a patří k písni Motorest. Tady je Petra Janu.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Dobré ráno, 7 hodin 25 minut, posloucháte rádio Český Vlaník, tady jsou české písničky doma, za chvíli Michal Davita nebo Anaka Údolí včel. A v Čechách zůstáváme, konkrétně v Praze a v hlavním městě, a míříme do zoologické zahrady. Ta funguje po řadu let i se želvami a mají se tady prý jako ve volné přírodě. Více nám k tomu řekla chovatelka zoologické zahrady v Praze Nataša Velenská.
1: Té expozice se přizpůsobily prostě různým druhům želv tak, že se snažíme nasimulovat trošku, aspoň trošku jejich přirozené prostředí. My nejsme příroda, takže to úplně nedokážeme. A právě k tomu nám slouží, že my s manželem hodně jezdíme do přírody a koukáme na ty zvířata, které tady chováme, aby jsme věděli, jak je potom chovat nebo jestli je chováme správně. Takže my sebou nosíme ještě teploměr, který těm želvám strkáme do kloaky a měříme teplotu okolo, takže abychom docházeli k tomu, jak ty želvy vlastně existují.
0: A kolik těch želv tady v pražské zoologické zahradě vlastně najdeme? Tak je jich celkem 16, tedy želv obrovských a dvě želvy sloní. Ty obývají společný výběh v dolní části areálu. Tak pokud vyrazíte, hezky si to užijte a za chvíli se podíváme na české, moravské a slezské počasí. Já vám popřeji hezké ráno a poslouchejte dál rádio Český Vlaník.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci 3+1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně DEK Foam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny DEK Foam pro stavební výplně zdarma. Více na DEK.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
10: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobit Rock, Tom Tom, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
11: Zaparkovat se dá různě.
12: Jejde.
13: Nehledej volné místo v nákupním centru.
12: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
13: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
12: Nakupuješ?
13: Myjeme.
12: A ty se vrátíš k autu jako novému.
13: Zaparkuj chytře.
12: Automyčka Express.
14: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
15: Slyším, Tatart nákupy?
14: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
15: To je mazec.
14: Tatart, opravdový elektrospecialista.
16: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení a samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
17: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
18: České písničky, které máte rádi.
19: Na rádiu Český Blaník.

0: Tohle byla skupina Modus a Děvčata. Vy posloucháte Český Blaník 6 minut po půl osmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tady už je meteorolog Eduard Novotný. Hezké ráno. Eduarde, jak je v České republice?
2: Dobré ráno. Aktuálně na našem území převládá oblačno až zataženo. Od západu už ale postupně oblačnosti ubývá. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 17 a 12 stupni Celsia. Nejtepleji je díky takzvanému tepelnému ostrovu města v centru Prahy. Naopak nejníže teplota klesla na Šumavském Březníku, a to na 3 stupně Celsia.
0: Dobře, co počasí toho dnešního dne, jaké bude?
2: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer pak na celém území i skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Dnešní nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě však bude o něco chladněji, a to kolem 25 stupňů. Na horách pak čekáme teploty kolem 22, v Beskydech pak pouze kolem 19 stupňů Celsia a vítr povane slabý proměnlivý, během dne převážně severozápadní vítr.
0: Eduard Novotný, díky, mějte se.
2: Naslyšenou.
0: A my si pojďme hrát.
3: České ráno
1: na Českém Blaníku.
0: Anaka.

0: jen tiše plout.
1: Sebastiana, písnička Hvězdy, posloucháte Rádio Český Blaník a teď to bude podle vás. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici, stále stejné číslo, stejné rádio, Rádio Český Blaník 720 83 63 07. Napište si o písničku, anebo zmáčkněte mikrofon na WhatsAppu a namluvte zkazy, jakou máme zahrát. Tak co, jaká by se líbila? Třeba tahle od Jirky Korna?
2: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jako prázdný dům.
1: A když máme v neděli ten první letní den, že bysme dali Helenu Vondráčkovou?
3: Jenom tlesnu třikrát do dlaní. A je tady léto.
1: A tak mě tak napadly Olympici.
4: Dřív než se setmí Polibek letmí.
1: A nebo Vlasta Redl.
5: S Bohem galánečko, já už musím.
1: Teda těch je. A nebo nějakou slovenskou, tak ještě jednou je to na vás. WhatsApp Českého Blaníku číslo 720 83 63 07. Těším se na vaše tipy. A za chvíli docela Vítr Lucie Vondráčkové nebo Nápoj Lásky číslo 10 a Karel Gott.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
12: Luboši, ty ho nevíš, ho?
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Zavratné mega slevy!
15: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
16: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
17: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
18: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
19: Jde na vás jaro? Na nás taky.
7: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
9: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.

0: Rádio Český Blaník, přesně 8 hodin. Dobré ráno přeje Martin, za chvíli Maria Rotrova. Petr Muk. Láska má, co jsem ti dal. Hana Zagurová.
1: Všechno se změnilo, tak dobrá, co má být.
0: A jedna taky na vaše přání. No prostě české písničky, které máte rádi. Ty jsou tady doma.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, oblačná obloha, odpoledne polojasná, k večeru i skoro jasná nebo jasná. Teploty vystoupí na 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě a severozápadě tam to může být teplota do 25. Teď míříme na silnice.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
3: V Praze na Štěrboholské spojce ve směru na Barandovský most na úrovni Hostivaře došlo k nehodě 4 osobních aut. Blokovaný je jeden pruh a kolona se tvoří už od Černého mostu. Na dálnici D4 na 55. kilometru ve směru na Prahu došlo ke střetu osobního auta s dodávkou.

0: A na dálnici D5 na 15. kilometru ve směru na Plzeň došlo ke střetu osobního a nákladního auta. Blokovaný je levý jízdní pruh a částečně i stoupací pruh, tak dejte pozor.
1: Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07.
2: Zaparkovat se dá různě.
3: Jejde.
2: Nehledej volné místo v nákupním centru
3: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
2: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
3: Nakupuješ?
2: Myjeme.
3: A ty se vrátíš k autu jako novému.
2: Zaparkuj chytře.
3: Automyčka Express.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
5: Senkor.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Zprávy na Českém dlaní.
8: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Insolvenční správce Liberty Ostrava žaluje bývalé členy představenstva. V žalobě na doplnění pasiv po nich chce skoro 19 miliard korun. Mezi žalovanými je taky bývalý majitel Saniev Gupta. Žaloba je podle něj zásadním milníkem v procesu vymáhání odpovědnosti představenstva za hospodaření Liberty Ostrava a způsobení jejího úpadku. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků bude rada zvažovat ponechání základní úrokové sazby na 3,5% a její zvýšení o 0,25%. Odborníci se přitom přiklánějí spíš ke zpřísnění měnové politiky. Česká policie slaví 35 let od svého vzniku. Výročí si připomíná řadou akcí po celé republice a jednou z hlavních zastávek bude také Benešov. Jaký program to už tuto sobotu na Masarykově náměstí proběhne, ví místostarosta Jakub Hostek.
9: Od 9 hodin bude k vidění výstava historických i současných policejních vozidel a techniky. Ve 12 hodin vyrazí z Benešova do Muzea policie České republiky v Praze spanilá jízda přibližně 60 historických policejních vozidel i motocyklů.
8: Kolona pojede z Benešova přes Mirošovice, Velké Popovice, Modletice, Jesenici, Vestec, Kunratice a Opatov. V Liberci začne už brzy půlroční oprava tramvajové trati do Lidových sadů. Práce vypuknou o víkendu a radnice za to zaplatí víc než 109 milionů. Práce na půlkilometrovém úseku v Masarykově ulici navážou na loni opravený úsek v Rýgrově ulici. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Martí, je to opět tvoje.
1: Děkuju a přeji krásné ráno, jste s Martinem a s Českým ránem.
7: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
1: České písničky, ty jsou tady doma, tohle už je skupina Krištof a písnička Na viděnou. A jedna hezká česká už je připravena, protože ji budeme hrát pro Nelu. Vybrala si písničku na přání a bude hezká česká a taky letní. Tak si to nenechte ujít. Za chvíli pro vás. Dobré ráno.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Dobré ráno, přesně teď je 8:45 a náš hudební playlist byl doplněn o jednu písničku. Ta bude podle vás.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Krásné ráno přeji do celé České republiky. Posloucháte nás v DAB Plus po celém území anebo na www.radioblanik.cz po celém světě. Napsala posluchačka Nela, ta píše: přeji krásné dobré ráno, prosím zahrajte písničku Léto od Ivety Bartošové. Tak jo, rádi posíláme.
1: Písnička na přání
2: na Českém Blaníku.

0: českém Blaníku Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. Za 3 minuty už půl deváté, za chvíli se podíváme na počasí a do té doby třeba Helena Vondráčková Vzhůru k výškám, anebo Linda Finková Pavel Noha a Neodcházej. A další písnička bude slovenská, budou to Eláně a Tanečnice z Lučnice. Tak buďte s námi dál, hezké ráno.
1: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus, jílové u Prahy, schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
6: XXL výprodej v onlineshop.cz.
7: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
12: Ekokom.
13: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník, Linda Finková, Pavel Noha. Pojďme dál, za chvíli Eláni nebo Činasky.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A tohle už je meteorolog Eduard Novotný. Eduarde, hezké ráno přeji, jak je v České republice?
2: Dobré ráno, aktuálně na našem území převládá oblačno až zataženo. Od západu už ale postupně oblačnosti ubývá. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 17 a 12 stupni Celsia. Nejtepleji je díky takzvanému tepelnému ostrovu města v centru Prahy. Naopak nejníže teplota klesla na šumavském Březníku, a to na 3 stupně Celsia.
0: Tolik tedy aktuální stav, jaký dnešek bude?
2: Dnes bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer pak na celém území i skoro jasno. Na horách se výjimečně vyskytnou přehánky. Dnešní nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 31 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě však bude o něco chladněji, a to kolem 25 stupňů. Na horách pak čekáme teploty kolem 22, v Beskydech pak pouze kolem 19 stupňů Celsia a vítr povane slabý proměnlivý, během dne převážně severozápadní vítr.
0: To říká meteorolog Eduard Novotný. Děkuji moc, mějte se krásně a hezké ráno.
2: Naslyšenou.
3: České ráno?
1: Na Českém Blaníku.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Jedna slovenská to byly Eláni, posloucháte Český Blaníka, máme 8:45. Teď tuhle chvíli míříme na zámku v Lešanech na Benešovsku, ten se poprvé otevřel návštěvníkům. Co je tam k vidění, nám prozradí manažer zámku Petr Lukas.
1: První patro zámku je úplně nově zpřístupněné poprvé v historii a představuje expozici Šťastný život v secesi. Ta je výjimečná nejenom soukromou sbírkou Zdeny Mudrákové ze Zlína, která je největší moravskou sběratelkou módy se zaměřením na secesi, ale také oživlými obrazy, které nahrazují klasické průvodce, a obrazy představují významné osobnosti z historie zámku, ale i služebnictvo a návštěvy. Věříme, že tím, že se výstavy dostanou do povědomí, takže návštěvnost raketově vzroste.
0: Tak doufáme a budeme držet palce. 30 let trvala tahle oprava a zámek je teď prý velkolepý. Posuďte sami, dojděte se podívat a můžete nám klidně i napsat. V tuhle chvíli ale už střídání stráží, já se loučím, popřeji krásný dobrý den a už je tu Míša Krusberský. Michale, víte, ahoj.
2: Ahoj, krásné dopoledne, no trošku netradičně, ale jsem tady.
0: Ty budeš mít nějaké ty rekordy po celé Velaryt zase.
2: To 100% podíváme se, co nového Pepino Vaněk našel v té své knize rekordů.
0: No a samo sebou s tebou i písničky.
2: Hezké české, které máme rádi, 100%.
0: Jo, teď nabídnu Marie Rotrovou Poutníky nebo Kabáty a potom už se těší Míša Krusberský. Mějte se skvěle a užijte si dnešní den.
3: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
4: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
5: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
4: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
7: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
9: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
10: Zaparkovat se dá různě.
11: Jejde.
12: Nehledej volné místo v nákupním centru
11: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
12: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
11: Nakupuješ?
12: Myjeme.
11: A ty se vrátíš k autu jako novému.
12: Zaparkuj chytře.
11: Automyčka Express.
13: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
14: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictvíspomysl.cz nebo přímo na prodejně.
15: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
17: Český Blaník.

0: Trošku nezvyklé spojení. Petr Benden, Dara Rollins a Tráva dozněla v 8.59 a za chvíli už si budeme povídat s Petrem Novákem. Povídej, taky přijde pořádné tsunami v podobě divokého Billa. A ještě Marek Ztracený a Moje milá. Tak hezké dopoledne s českým blaníkem a českými písničkami, které máte rádi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Počasí na českém blaníku.
0: No, dnešní čtvrtek už bude pěkně tropický. Máme počítat s polojasnou až oblačnou oblohou. Ráno místy a večer na celém území skoro jasno se sluníčkem a přehánky spíše na horách. Teploty už budou atakovat 30, to znamená 27 až 31 stupňů v průměru na severovýchodě a východě kolem 25 a na horách do 22 stupňů. V Beskydech tam bude ještě chladněji do 19. Tolik dnešní počasí a Kuba Bělák s aktuálními zprávami přede mnou.
6: Zprávy na českém blaní.
7: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Čeká

0: Na nás tropický víkend. V pátek čekáme až 34 stupňů a v sobotu až 36 stupňů ve stínu. Nebe bude jasné nebo polojasné, od soboty se mohou místy objevit i silné bouřky. Horké počasí nás čeká i na začátku příštího týdne. Mírné ochlazení by mohlo přijít v jeho polovině. Podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec by měly být podle Senátu přísnější. Horní parlamentní komora kvůli tomu upravila spornou novelu o veřejných rozpočtech. Bude ji tak muset znovu projednat sněmovna. Ministři obrany zemí Severoatlantické aliance dnes budou v Bruselu diskutovat o navyšování obranných výdajů a o další podpoře Ukrajiny. Jedná se o poslední setkání ministrů před červencovým summitem NATO v Ankaře. Česko bude zastupovat minister Jaromír Zuna. Blansko se vrací do středověku. Muzeum Blanenska totiž dnes otevírá výstavu. Objevem to začíná. Ta ukáže příběh bořitovského pokladu. Kam přesně expozice návštěvníky zavede, doplní archeolog Marek Novák.
1: Návštěvníci se dozví, co se děje s mincemi poté, co jsou vykopány ze země. To znamená, jak probíhá jejich čištění, konzervace, jaké moderní analýzy se dnes používají na jejich zpracování, nebo jak je třeba těžké dnes vyrobit věrné kopie těchto středověkých denárů.
0: Slavnostní vernisáž proběhne dnes v 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Od nás z vysílání to rozhodně všechno není. Zdraví vás opět Michal Krusberský a jedeme dál. Mandraže, šrouby a matice a za okamžik také další domácí rekord. Tak buďte s námi a mějte pohodové dopoledne.

Čtek, Pejty Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Vašek Neckář a pohodovka Neusínej, což platí samozřejmě i pro nás, protože máme teprve 9 hodin a 13 minut, tak by to nechtělo usínat, i když v tom počasí to dneska bude těžké, vidíte. Doplňujte pitný režim a dáme si teď nějaké to dopolední kafe, abychom přežili. A já mám pro vás taky další rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepíno Vaněk na svém místě a prozradí nám jeden zajímavý rekord bíčí. To bude zajímavé.
2: Narodili jste se ve znamení býka? Pak jste možná byli i na rekordním srazu lidí narozených ve znamení býka a těch se prosím pěkně v Poděbradech sešlo 271. Z toho 111 býků a 160 bíčic z celé České republiky. A my jsme je velmi rádi zapsali do České knihy rekordů.
0: No, budu se muset Pepína zeptat, jestli má tyhle ty rekordy i u ostatních znamení. Pokud ne, tak bychom to ještě mohli pokořit. Co říkáte?
1: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém planíku.

0: Ano, Pretty Woman a taky Karel Gott na Českém Blaníku. Jeho dcera Charlotte je taky pěkná kočka a právě díky tatínkovi má ve světě hudby skvěle našlápnuto a tak se může stát, že bude stejně slavná jako tatínek i právě v německy mluvících zemích, kde je to příjmení velmi známé, jasně. Tak Charlotte, držíme palce a za chvíli k vám poputuje už Petr Novák a písnička Povídej. Dáme si i Reddy Kirken a nebo slibované Tsunami divokého byla.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Pozor, kuchařky a kuchařici, máme pro vás senzaci.
9: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. K 5 balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
12: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
16: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Rádio Český Blaník.

0: Petra Černocka, Mississippi jsme si dali teď na Českém Blaníku a teď si taky dáme policejní honičku. Když se řekne policejní honička, tak vás napadnou rychlá auta, kvílení brzd a taky vysoká rychlost. No, na Floridě ve 3 ráno honili řidiče motorky a v podstatě to ani honička nebyla. Ale začneme od začátku. Policejní hlídka už z dálky slyšela přijíždějící motocykl, protože neměl výfuk, teda měl výfuk bez tlumiče, takže to dělalo pěkný rachot. Pak si teprve všimli, že ani nemá světla, nesvítí a že nemá SPZ-ku. No a když ten řidič nehodlal zastavit, tak se samozřejmě rozjeli za ním. Ale vzhledem k technickému stavu té motorky, to fakt nebyla honička, ale spíš taková příjemná prohlídka krajiny a ještě s průvodcem. Maximální rychlost, jakou ta motorka totiž byla schopná jet, bylo 64 km v hodině, ale pak se ta rychlost spíše ustálila na 25 km v hodině. A tak si říkám, že to už ho mohli rovnou doběhnout, že jo. Nakonec ho ovšem zradil písek na cestě, tak se tam svalil a policisté ho doslova sebrali ze země. A tak půjde do basy a čeká ho pokuta. Ostatně tenhle týpek už tam za poslední roky byl 16krát, takže půjde spíš mezi kamarády, říkám si. No, vy buďte na cestách opatrní a posílám vám tam taky jednu s tématickou Můj čas, Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald a budou i vanastovky.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
5: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Tak já jdu, miláčku.
10: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
9: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
10: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
9: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
10: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
11: Každý spíme jinak a ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí, čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
2: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
3: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Tak tohle byli Plavci a Inženýrská a je pravda, že máme za sebou období trošičku náročné pro všechny studenty, protože byly maturity, byly přijímačky, byly zkoušky, tak doufám, že vám to všechno dobře dopadlo a my už za chvíli za tu vaši snahu vám nabídneme další české písničky. Bude kapela Krištof, Nesmím zapomenout. Taky Lucka Vondráčková a Vzkaz v lahvi. A ještě Vejde bez vyzvání Dalibor Janda. No jo, české písničky, které máte rádi. Hned po zprávách budeme pokračovat.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
3: Už 20. června ve Velké Úpě.
2: Pec pod Sněžkou CZ.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den oblačný až polojasný a ráno a také večer máme čekat skoro jasno se sluníčkem. Přehánky se vyskytnou maximálně na horách. Teploty už budou tropické, 27 až 31 stupňů na severovýchodě a východě kolem 25 a na horách okolo 22 stupňů Celsia. V Beskydech tam bude o něco méně, pouze kolem 19. Počasí za námi a před námi další zprávy a ty jsou v režii Kuby Bělaka.
9: Právě na Českém Blaníku.
10: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot dnes opět o desítky haléřů klesly. Nejvyšší povolená cena nafty se snížila pod hranici 38 korun za liter. Zlevnila na 37 korun a 55 haléřů. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 84 haléřů za liter. Počet podvodných SMSek roste, vedle toho se navíc začaly objevovat i podezřelé weby, některé se vydávají za portál dopravy. Je tedy pravděpodobné, že podfukáři sbírají přihlašovací údaje. Jak nenaletět, poradí mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
11: Na portál dopravy je možné přihlásit se pouze přes adresu doprava.gov.cz. To přihlášení nikdy neprobíhá zadáním SPZ anebo čísla řidičského průkazu. Vždy je možné přihlásit se pouze pomocí prostředků identity občana, mobilním klíčem e-governmentu, bankovní identity a podobně.
10: Vždy si raději překontrolujte adresu webu, kam se potřebujete přihlásit. V Bruselu dnes začíná dvoudenní summit EU. Unijní prezidenti a premiéři se budou zabývat konkurenceschopností, příštím dlouhodobým rozpočtem EU, ale taky situací na Ukrajině a vývojem na Blízkém východě. Česko bude zastupovat premiér Babiš. Čeští fotbalisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich vesmírů.

0: skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkopě v 18 hodin našeho času. Tak to už je ze zpráv všechno, přeju krásné dopoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: A ty vám budeme nabízet samozřejmě i k té dopolední svačině, kterou si možná teď dáváte. A nejenom tom, za chvíli nás čeká také fotbalový speciál s Radkem, no a rozhodně české písničky, které máte rádi. Lucku Vondráčkovou už jsme zmínili, bude Michal David a teď kapela Krištof.

0: I Lucka Vondráčková 100% patří do dopoledního vysílání Českého Blaníku. Tohle byl vzkaz v lahvi. Česká cesta mundial. Ano, jdeme se podívat, jak to vypadá na mistrovství světa ve fotbale. Podrobnosti opět přináší Radek Bartman.
1: Krásný den. Na naše fotbalisty čeká dnes v Atlantě zápas pravdy. Od 18 hodin se totiž poměří s výběrem Jihoafrické republiky, která na úvod turnaje stejně jako Češi svůj zápas ztratila. Vzhledem k systému turnaje dá Čechům naději na postup jen jakýkoliv bodový zisk. Případná výhra by celek Miroslava Koupka dostala dokonce na dostřel účasti v play-off. Důležitost utkání si uvědomuje i samotný trenér a chystá vyslat na trávník sestavu s mnoha změnami. Na lavičce by tak oproti původnímu duelu mohli zůstat například Tomáš Souček, Pavel Šulc, Štěpán Chaloupek, Lukáš Provod a nebo Jaroslav Zelený. Očekává se například nasazení Tomáše Holeše, Davida Juráska a nebo Lukáše Červa. Koubek v sestavě ponechá Patrika Šika nebo Vladimíra Coufala, od nich ale očekává výrazně lepší výkon. Vítr sestavy způsobily pozměněné standardy, na které kouč Koubek po úvodním nepovedeném zápase s Jižní Koreou musí reagovat. Utkání na klimatizovaném stadionu v Atlantě, kde se očekává obrovské vedro, začne dnes v 18 hodin. Dá se ale očekávat i přítomnost spousty českých fanoušků, pro které je to nejpřijatelnější destinace v rámci letošního šampionátu. Za lístky údajně čeští příznivci byli nuceni zaplatit i okolo 10 000 korun. Češi toto utkání nesmí prohrát, jinak se stanou prvním celkem šampionátu, který ztratí jakoukoliv naději na postup. Tolik fotbalový speciál, hezký den přeje Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme, naším budeme 100% fandit a vám teď posílám taky jedno Mexiko. Tady je kapela Tři sestry. Česká cesta mundialem na Českém Blaníku. Trabajo.

0: Nic není jako dřív. Ano, mohli bychom si postěžovat, ale nebudeme to dělat. Činasky dospívaly na českém Blaníku, jak říká i Michal Malátný z téhle kapely, až po té 50 si začal konečně života vážit a života víc užívat. Ještě před nimi jsme tady měli také kardinály Zdeňka Merty a Františka Havlíčka a ještě předtím taky Tři sestry a Mexiko. A já se k tomu musím vrátit, protože Loufanánek Hagen má dneska 60, přátelé. Je to neskutečné a jak nám před pár dny tady řekl ve vysílání, tak pánové už museli trošku zvolnit, už tolik nepijou ten alkohol, jenom v homeopaticky naředěném množství. Tak si klidně přiťukněte a my Fanánkovi za chvíli pošleme další písničky. Bude Helena Vondráčková a nebo taky Dalibor Janda.
1: Víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
7: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
6: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
7: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námi nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
6: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
7: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
5: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodej.
11: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
12: Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.

0: lásku. No jo, Igor Tymko na taky kapela No Name, kterou jsme si užili i na Konopišti, kde to vlastně odstartovali. Přátelé, my už příští hodince budeme zase hrát na přání, proto to připomínám už teď, abyste si klidně o nějakou hezkou českou napsali. Ať už pro sebe, pro kolegy v práci, pro někoho, na kom vám záleží, to necháme rozhodně na vás. Každopádně své vzkazy nám napište buď do SMSky, a nebo nahrajte přímo hlasovku přes WhatsApp a odešlete na 720 83 6307. Po 11. hodině někomu z vás zahrajeme na přání. No a za chvíli už Jelen někde kolem a také Maruška Rotrová Lásko voníš deštěm.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
3: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
4: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
4: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
3: Více na Baumax.cz.
5: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
6: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
7: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké. Včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
8: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
16: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
17: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
18: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

tří od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Valmezáci, Mňáka až Dorp. Už dlouho jsem neslyšel písničku Ne, teď ne, až jindy. Tak jsme si ji dali aspoň před 11. hodinou. A za chvíli vyrazíme na vodu s Xindlevix.
1: Celý můj život plave na vodě.
0: Taky nás čeká Eldorado Valdy Matušky. A ještě klasika od Lucie, Dotknu se ohně. A budou i další české písničky, které máte rádi.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz
8: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ano, přátelé, čeká nás pařák. Oblačno až polojasno, se sluníčkem, přehaňky jenom ojedinělé, a to zejména na horách. A teploty šplhají na 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě a východě tam bude chladněji, maximálně 25 naměříme, a na horách do 22. V Beskydech kolem 19. Počasí na dnešek je za námi, před námi další zprávy a taky Kuba Bělak.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Digitalizace usnadňuje stále více běžných záležitostí. Třeba o nový průkaz pojištěnce dnes můžete požádat i online bez návštěvy pobočky. Jakým způsobem vysvětluje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
11: Ztrátu, poškození nebo odcizení modré kartičky neboli takzvaného průkazu pojištěnce je třeba oznámit své zdravotní pojišťovně. Nový průkaz vám v případě VZP vystaví bezplatně zhruba do 3 týdnů. Než vám bude doručen, můžete si na pobočce požádat o vystavení dočasného papírového průkazu.
10: Člověk se může u lékaře prokazovat i přes aplikaci Moje VZP. Memorandum o porozumění mezi Spojenými

0: Státy a Íránem elektronicky podepsali americký prezident Trump a jeho íránský protějšek. Předběžná dohoda by měla vést k ukončení války. Švýcarsko pak potvrdilo, že v pátek bude hostit začátek mírových jednání USA a Íránu. Tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou a postoupila do čtvrtfinále. V něm narazí na světovou jedničku běloruskou Sabalenkovou. Neuspěla naopak Kateřina Siniaková. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: A protože už máme 3 minutky po 11. hodině, tak za chvíli nás čeká také jedna písnička na vaše přání. Do té doby stihneme ještě Valdemara Matušku, Ivetu Bartošovou a nebo teď hned Xyndla X a písničku Na vodě. Michal Krusberský je s vámi, tak v pohodové dopoledne přeju.
4: Můj člun asi trpí závadou. Je častěji na dně.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená

0: Ano, Biden Eldorado a Valda Matuška teď u nás na Českém Blaníku. 15 minut po 11. hodině.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Tak kdo pak dneska bude vybírat? Ahoj Blaníčku, co takhle si dát kapelu Harley a písničku Strážní anděle? Byla jsem na nich nedávno na festiáku a byli fakt skvělí. Tak pokud by se v archivu našla, budu moc ráda. A posílám ji také všem posluchačům. Martina z Moravy napsala, tak zdravíme i na Moravu a rozhodně Harley posíláme, ať máte všichni krásný den.
1: Písnička na přání
2: na Českém Blaníku.

0: Kultovní záležitost kapely Lucie a dotknu se ohně. Přátelé, dneska slaví svátek Milanové, pánové, všechno nejlepší od nás. Za chvíli vám pošleme taky tuhle písničku. Ano, máte svůj den a tak vám bude zpívat Pavel Vítek a dáme si i Věrku Špinarovou. Kosmická láska bude a bude toho rozhodně víc, tak dál poslouchejte Český Blaník.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
7: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
6: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
8: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
7: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
9: Mat. Ten obchod mám rád.
10: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
11: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
15: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
16: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
17: Potisk dárky, byla byl, CZ.
18: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
19: Český Blaník.

0: Další chytlavá písnička Lucky Bílé, Žádný party. Ale pokud máte rádi sladké, tak nebude ani žádná sladká party. Říká se mi to velice smutně, protože na sladkém taky docela ujíždím, ale hořelo ve skladu z jedné skladovací hale z olomouckých firem, nebo respektive z čokoládovny Olomouci, abych se konečně vykuchtal, to je dneska den. Každopádně ta škoda se tam vyšplhá na 65 milionů, i když to hasiči zlikvidovali poměrně brzy, tak ten kouř zničil další sladké suroviny, ze kterých mohlo být tisíce a tisíce čokolád, bonbonků a čokoládových tyčinek a spoustu dalších věcí. Takže budeme trošku smutnit, ještě, že už je za chvíli oběd, ať si to vynahradíme. A já vám do té doby zahraju ještě Teresku Kernlovou, Jirku Korna a nebo taky Michala Davida.
1: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
2: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda a hrozně to trvá.
1: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
2: A kde jsi je sehnal?
1: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
2: S natíráním končím. Jedu hned.
1: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
2: www.impregnacesoběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Chata v Hradištku na Praze Západ za rovný 1 milion korun, byt 1+1 v Chomutově za 1 699 000, byt 3+1 v Rychnově nad Kněžnou bez koruny za 4 220 000, rodinný dům v Jaroměři za 12 360 000 a garáž v Otvovicích u Kladna za 600 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Český Blaník.
11: Když spolu spíme,

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuř v posteli. Následky

0: No doufám, že i vám to všechno vyjde, Michal David a děti ráje, a já doufám, že i po 12. se s námi budete mít jako v ráji. Další hezké české budeme servírovat třeba Helenu Vondráčkovou. Ta pusa je tvá, zaspívá Hanka Zagorová a Petr Rezek. A ještě s jasnou zprávou dorazí Olympik. My nekončíme, jedeme dál. I po 12. vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
2: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
1: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
2: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Na českém Blaníku.
0: Dnes polojasno až oblačno, také se sluníčkem samozřejmě, a přehánky jenom ojediněle spíše na horách. Teploty šplhají nahoru 27 až 31 stupňů, i když na severovýchodě a východě tam bude chladněji, maximálně 25 tam naměříme. Na horách do 22 a v Beskydech kolem 19. Tolik počasí a Kuba Bělak přináší aktuální zprávy.
7: Zprávy na českém Blaníku.
8: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Složením slibu se dnes ujme funkce nová veřejná ochránkyně práv Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana nahradí Stanislava Křečka. Funkční období veřejného ochránce práv je šestileté. Na Petřín bude nově možné dostat se bezbariérově. Rada hlavního města totiž schválila záměr na úpravu všech tří stanic lanové dráhy vedoucí k pražské Eiffelovce. Co se změní, řekne mluvčí dopravního podniku Prahy Daniel Šabík.
9: Podle tohoto záměru se počítá s realizací výtahu ve stanicích Újezd a Nebo Zízek. Ve stanici Petřín je v plánu vybudovat nový boční bezbariérový vstup od Růžového sadu. Úkolem DPP je zahájit projektovou přípravu, následně zajistit povolení záměru stavby a zrealizovat.
8: Dokončení prací se odhaduje na rok 2030. V Evropě jezdí desítky pravidelných nočních vlaků. Jejich aktualizovanou interaktivní mapu pro tento rok zveřejnila na svém webu organizace Back on Track. Nová mapa zobrazuje přes 200 spojení a má cestujícím usnadnit plánování cest. Trenér Radoslav Kováč po dvou letech skončil u fotbalistů Liberce. Slovan o tom informoval na webu. Kováčova nástupce představí severočeský klub v nejbližší době. Podle médií by jim mohl být bývalý kouč Dunajské Středy Branislav Fodrek. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 12. vám Michal Krusberský přeje dobrou chuť k obědu a posílám taky Helenu Vondráčkovou.

Rozesláno na posteli pro hosty, zuby si čistím cizím zubním kartáčkem. Já, snůžka zděděných vlastností a obyvatel planety Zem. Bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, na krátký víkend, na cestovní pas. Pan farář nabízel mi věčný život, říkal, musíš přece chlapče v něco věřit. A já si dal na lačno jedno pivo a spatřil anděli, jimž pelichá peří. V bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas. Možná, že se mýlím, možná se mýlím, snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu k cíli. A tak si zpívám, a tak se dívám, a tak si dávám do trumpety. Jsou prý věci mezi nebem a zemí, já o nich nevím a možná měl bych vědět. Já nikdy nikomu, jak Ježíš, nohy nemyl, já nechtěl nikdy na trůnu sedět. V bláznivé markétě zpívám druhý hlas, jsem tady na světě, dokud nevyprší můj čas.

marnojetky, proutkaři pohlaví a aranžéři davů. Vy jste mi nebyli na svatbě za svědky, bláznivá Markéta ta mi svědčila, že kdo vchází do světa, jako by

snad mi to dojde léty, snad mi to dojde léty. Mám na to jenom chvíli, dojít od startu.

0: Já jsem křičel, že láska je zásah, bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje. Bláznivá Markéta, ať nám zapěje, že až sejdem se světa, čáry máry fuk, nic se neděje, nic se neděje. Nic se neděje.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi. Ta pusa je...

0: No jo, dáme vám víc českých písniček, nebojte se, za okamžik budeme pokračovat. Tohle byla Hanka Zogrová a Petr Rezek, ale nejdřív tady mám jeden tip, jak byste mohli strávit sobotní den. Horský rezort Dolní Morava totiž zahájí léto velkou akcí pro celou rodinu. Co vás na místě čeká, to nám za organizátory prozradí Šárka Braunerová.
1: Těšit se můžete na Lucku z kouzelné školky, populární K-pop hrdinky nebo Lilo a Stitch se svou hudebně zábavnou show. Program doplní TikTok Dance Workshop, magická bublinková show, soutěže o skvělé ceny a bohaté doprovodné aktivity. Vstup na akci je pro všechny návštěvníky zdarma. Den zážitků na Dolní Moravě. Začínáme v sobotu 20. června od 13 hodin. Více info a kompletní program na www.dolnimorava.cz.
0: Tak myslím, že to bylo naprosto vyčerpávající, tak pokud vyrazíte, hezky si to užijte a na místě můžete kouknout i na naše webovky radioblaník.cz. Teď už Petr Kolář, V nebi snad ti prominou. Michal vás zdraví.

0: Skvělá písnička Haleluja a taky Jakub Smolík, který rozhodně nemohl chybět na Konopišti, tak doufám, že jste si ho tam taky užili. Za chvíli v našem vysílání naopak jeden dobrák od Kosti, konkrétně Činasky a Zuzka Norisová budou hrát a zpívat a taky Jana Kratochvílová, její song a sliboval jsem jasnou zprávu. Tak tu si za chvíli, přátelé, taky dáme.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové,
3: jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Single X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
2: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
10: Otestuj Subaru Sedlčany.
11: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
10: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
12: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
13: Český blaník.
14: České písničky, které máte rádi.

0: Voda, čo ma drží nad vodou, a taky Jožo Ráš nám dělal společnost ve 12 hodin a 43 minut k tomu. A teď jedna obligátní otázka. Máte korunovační klenoty? A mohla bych je vidět? No můžete, přátelé, prezident Petr Pavel rozhodl, že od pátku 18. do pondělí 28. září, ano, napište si to do diářů, budou opět korunovační klenoty vidění ve Vladislavském sále. A nejenom to, bude vystaveno i korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty, jako třeba královské žezlo a jablko Ferdinanda I. Habsburského. A to všechno zadarmo, takže i tentokrát očekávám, že tam budou obří fronty, tak se raději obrňte trpělivostí. Ze všeho nejdřív ale u nás na Českém Blaníku budou pánové z kapely Opět a Radeček. Na ty fronty čekat nemusíte, ty si dáme za malý okamžik. A bude i Karel Gott a nebo Anna K. a Večernice. Michal se s vámi loučí a budu se těšit zase v pondělí. Za chvíli už kolegyně Verča.
1: Zámek v Lešanech Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Pozor, pozor. Zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
10: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
9: Bila, to dobré začíná u nás.
11: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
12: Lyže?
13: Happy Sport.
12: Dětské kolo?
13: Happy Sport.
12: Půjčovna?
13: Happy Sport.
12: Servis?
13: Happy Sport.
12: Bazár?
13: Happy Sport.
12: Šťastné dítě?
14: Happy Sport.
12: Happy Sport?
13: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
14: Happy Sport.
15: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích.
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
18: firma na zážitky
17: CZ.
19: Rádio Český Blaník.

0: To je Iveta Bartošová, Víš, lásko, na Českém Blaníku. Je tu 13. hodina a my se za chviličku vydáme do další hodiny, kterou naplníme českými písničkami, které máte rádi. A tak můžu nabídnout třeba kapelu Krištof, ne teď.
1: Pojď spínat, tančit do rytmu hrát, ať nám to štěstí neodkvete.
0: Taky si dáme Kabáty, s nimi tu bude rozhodně pohoda. A těšit se můžete i na Honzu Kalouska. Už za chvíli zprávy, ale ještě předtím aktuální počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak milí posluchači, pokud si říkáte, že dnes je horko a pečete se při těch 31 stupních maximech, tak potom počkejte na zítřek, protože zítra má být 30 až 35 stupňů. Je to tak, budou tu doslova tropy, takže už teď se na to pomalu připravujte. Já doufám, že se zásobíte dostatkem tekutin i dnes, natož zítra, a ideálně pijte pouze a jen vodu pokojové teploty. Alespoň to radí odborníci. Takže máme se na co těšit, zítra jasná nebo skoro jasná obloha, stejně jako dnes, jen tu a tam přehánky nebo bouřky. Už za chvíli zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
4: Zavratné megaslevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Přesun agendy protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července platí. Peníze na tuto politiku se přitom snižovat nebudou, řekl to minister Vojtěch. Protidrogová politika podle něj zůstává prioritou vlády. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září, oznámil to hrad. Klíčníci klenoty slavnostně vyzvednou 14. září a následující tři dny si je budou moci prohlédnout školní třídy. Sezóna letních táborů se blíží. Každoročně tam stráví část prázdnin více než 200 000 dětí. Nejdůležitější je vždy jejich bezpečnost a proto je důležité tábory hlásit příslušné hygienické stanici. Více už řekne mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
9: Právě včasné nahlášení tábora hygienické stanici je důležitým předpokladem pro rychlou a koordinovanou reakci. Kontroly se zaměří nejen na hygienické podmínky a kvalitu stravování, ale také na personální zajištění a připravenost organizátorů řešit mimořádné situace.
8: Dále taky na zásobování pitnou vodou nebo zdravotnické zabezpečení. Čeští fotbalisté

0: Dnes nastoupí na mistrovství světa proti Jihoafrické republice. Bude to druhý zápas našich ve skupině a hodně napoví o tom, zda Češi projdou do vyřazovací fáze. Zápas se bude hrát v Atlantě, Výkopě v 18 hodin našeho času. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Na Českém Blaníku tu bude hlavně česká muzika, české písničky, které máte rádi, ale taky tu pro vás budu mít jednu poštovní novinku. Počkejte se na ní. Teď už kapela Kryštof. Neboj za všechno.

0: Filigrán a loučení na českém Blaníku krátce po čtvrt na dvě. Já jsem vám slibovala takovou jednu poštovní novinku. Právě totiž vychází tři příležitostné předprázdninové známky a jedna z nich je věnována Ludvíku Vaculíkovi, jak říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
1: Poštovní známka z cyklu Osobnosti vzdává hold Ludvíku Vaculíkovi, jednomu z nejvýznamnějších českých spisovatelů, novinářů a publicistů 20. století. Známka s písmenovým označením B, které odpovídá ceně 31 korun, připomíná autora, jehož jméno je neodmyslitelně spjato s českou literaturou, občanskou odvahou i veřejnou debatou o podobě společnosti. Výtvarný návrh známky vytvořil Michal Novák, známka je vytěštěna v celkovém nákladu 300 000 kusů.
0: No a schválně, když bych se vás zeptala, kdy jste naposledy lepili známku na dopis, kdy jste naposledy nějaký dopis nebo pohled napsali, no tak pokud si říkáte, že už je to opravdu dlouho, tak tady máte takovou pěknou příležitost k tomu koupit známku a někomu napsat něco hezkého, protože co si budeme povídat, je to taková klasika, kterou všichni máme možná ještě kdysi dávno zažitou jako takový příjemný pozdrav, osobní pozdrav oproti dnešním e-mailům a SMSkám. Takže pište dopisy, pište pohledy. A poslouchejte Český Blaník, to je má rada. Tady jsou Kabáti.

stál žírovnej dům, ožíval dostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej.

0: Tak to byla Lucka Vondráčková v šíleném kolotoči. No tak já si myslím, že v šíleném kolotoči se vyskytnou všichni ti, kteří zítra budou někam spěchat, protože 35-stupňová vedra, která hrozí, tak to je opravdu síla. Nakonec o tom se ještě budeme bavit i o tom, jakým způsobem se schladit v tomhle počasí. Nicméně za chviličku už tu budou další české písničky. Honza Kalousek, Michal Tučný nebo Pavel Bartoň.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nekupujte
6: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
11: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
12: Podívej se mi do očí.
13: Český blaník.
14: To je blaníček.

0: knížky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: posloucháte Český Blaník, tak jsme se vrátili do muzikálu Šakalí léta. Tohle byl Ivan Hlas a písnička Na kolena. Tak pokud byste dneska si chtěli udělat radost, a já si myslím, že zrelaxovat se, udělat si radost, k tomu poslouchat Český Blaník, tak to je úplně ideální náplň pro dnešní odpoledne nebo večer, nebo taky podvečer. A to všechno říkám proto, protože dnes máme Mezinárodní den pikniku. Já si myslím, že to počasí, které venku panuje, k tomu úplně láká. Ideálně, pokud byste našli místo ve stínu a ještě lépe někde u vody. Tak oslavte Mezinárodní den pikniku tak, jak umíte nejlépe, a jak říkám, hlavně nezapomeňte poslouchat Český Blaník. Už za chviličku Katapulti anebo Helena Vondráčková.
1: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
9: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
8: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
11: Ekokom.
12: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 s DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
13: Radio Český Blaník.

0: Tak to byla báječná Hanka Zagorová, já nemám strach na českém Blaníku. 14. hodina je tu a my si po ní dáme například skupinu Miraj I přesto všechno.
1: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu.
0: Budou tu I Nedvědi a Kohou.
2: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třást a pak spuchnou má.
0: A dorazí I Dalibor Janda. Na českém Blaníku pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak dnes nás 31 stupňová teplota příjemně, pro někoho méně příjemně zahřála a zítra očekávejte, že bude ještě tepleji. Nejdřív v noci klesne rtuť teploměru k 17 až 13 stupňům. Přes den pak má být zítra jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, tu a tam jen přeháňky a bouřky, a to především při zvětšené oblačnosti na severovýchodě země. Teploty zítra 30 až 35 stupňů. Za chviličku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Rád se bude celý pátek I celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stylobit Rock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na DEK.cz.
8: Zprávy na českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně I důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
10: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů nebo nižší.
9: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo v chladících taškách. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Z třetího grandslamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník. Krásné odpoledne vám přeje Veronika Rážová. 14 hodin a 5 minut, to je aktuální čas. My se společně podíváme už za chvíli do Litvínova. Do té doby tu budou Miraj, Věra Martinová.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno na Českém Blaníku. 14 hodin a skoro 14 minut. Je s vámi Veronika Rážová a teď se společně podíváme do Litvínova. Hokejový Litvínov totiž bude pokračovat. Před krachem ho zachránila aktivita hokejových legend v čele s Jiřím Šlégrem. Ten včera ohlásil, že nová společnost Hokej Litvínov AS převzala 71% akcí klubu.
2: Já prostě si vzpomenu, co zatím je, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas. Takže i přesto, že to máme všechno před sebou, tak samozřejmě jsem strašně rád za nás, za všechny, ne za sebe, ale za celý Litvínov, region a všechny, co nám fandí, protože samozřejmě nikdo jsme si nepřáli, aby ten klub padnul takže samozřejmě euforie je ve mně spousta.
1: Tak to jsme moc rádi, že to dobře dopadlo. Nakonec zlatý hoch z Nagana, jeden ze zlatých hochů z Nagana, Jiří Šlégr, je doufejme zárukou toho, že Litvínov bude šlapat dál ještě hodně dlouho. Před námi už jsou další české písničky. Nabídnu Nedvědy, taky Michala Davida a nebo Tři sestry. Tady je jejich pumpa. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju pohodové odpoledne.

0: Kohout na Českém Blaníku, tedy ten v podání Nedvědů, právě doznívá 14 hodin 23 minut a my se posouváme zase o krůček dál a už brzy tu bude Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. A dnes to bude velice originální kousek, tak si na něj počkejte a do té doby si spolu se mnou dejte Janu Kiršner, Dalibora Jandu, Lucii a nebo Petra Spáleného.
1: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz
9: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
10: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
12: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
13: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
12: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodej.
14: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.
17: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem v tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

hlavy, hraj klidně dá. Štěstí má svou cenu, kterou držíš ve svých dlaních. Kdybys malou chvíli pustil,

0: Tak to je Jana Kiršner, Modrá na Českém Blaníku. A teď už slibovaný Pepíno Vaněk.
1: Co Čech, to rekord.
0: Z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit nám přináší další kousek. A tentokrát půjde o rekord bíčí. Ano, slyšíte správně.
1: Co Čech, to
2: narodili jste se ve znamení býka? Pak jste možná byli i na rekordním srazu lidí narozených ve znamení býka a těch se prosím pěkně v Poděbradech sešlo 271. Z toho 111 býků a 160 býčic z celé České republiky. A my jsme je velmi rádi zapsali do České knihy rekordů.
0: A my zase velice děkujeme za takový pěkný rekord a těšíme se zítra, co pro nás opět budeš mít. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku Ludmila Podubecká, Marek Ztracený a nebo Pavel Bobek na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
8: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristobal a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
9: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Galben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
10: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
11: Už 20. června ve Velké Úbě.
10: Pec pod Sněžkou CZ.
12: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
13: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
14: Rádio Český Blaník.

Tak přiznejte se, dámy, která z vás, stejně jako já, si představovala, že ta žena vedle toho muže je právě ona a že tím mužem není nikdo jiný než Karel Gott. Já si myslím, že i tahle se povedla, stejně jako všechny ostatní písničky našeho nej zpěváka Karla Gotta. Za chviličku ale pokračujeme dál a rozhodně na kvalitě ztrácet nebudeme, protože si dáme třeba jahody mražený Jiřího Schellingera. Budeme tu mít i Valdemara Matušku. Jo, třešně zrály.

0: Rybníku pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní teploty atakují 31 a zítra bude ještě tepleji. Očekávejte, že v noci se nám ochladí, pokud se tomu dá tak říkat, na 17 až 13 stupňů. No a zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno, místy oblačno. Na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti ojedinělé bouřky nebo přehánky, ale teploty vysoko, až 35 stupňů Celsia. Tak já doufám, že se na to pořádně připravíte. No a že ta příprava bude samozřejmě probíhat i tak, že budete poslouchat Český Blaník, protože vám už brzy prozradím, jak se ochladit v horkém počasí. Za chviličku zprávy a po nich další české písničky.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, byla byl, CZ.
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: 18.6. v Příbrami u hypermarketu Albert se na vás těší Auto Černý.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vy.

0: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Na případ upozornil server Seznam zprávy. Výrobci kontaminované šarže stáhli z trhu. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Staví se proti zákazu látky. Vláda mimo jiné navrhuje, aby kratom bylo možné legálně koupit až od 21 let, ne od 18. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
1: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu -8 stupňů nebo nižší.
0: Při pobytu venku je potřeba uchovávat jídlo.

0: ladících taškách. Tenista Tomáš Macháč se nezúčastní letošního Wimbledonu. Z třetího Grand Slamu sezóny se omluvil kvůli přetrvávajícím potížím s levou nohou. Napsal to na svém Instagramu. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Dobré odpoledne vám přeje i Veronika Rážová. Za chviličku už tu budeme mít 3 ve 3, tedy 3 písničky, které pojí v názvu jedno slovo. A já už teď prozradím, že to budou třešně. Do té doby ale Kateřina Marie Tichá, Jiří Schellinger a nebo Lenka Filipová s Karlem Zichem na Českém Blaníku.

0: Na Českém Blaníku Kateřina Marie Tichá a Zničená zem. 15 hodin a 17 minut a my jdeme na 3 ve 3.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A já už vám můžu prozradit, co tu pro vás chystám. Už jsem napověděla, že tentokrát v názvu písniček budou třešně. A tak první písničkou bude píseň od Valdemara Matušky Jo, třešně zrály. Možná tomu nebudete věřit, stejně jako já, ale pochází už z roku 1964. Tak jenom pokud máte rádi Valdemara Matušku, určitě si to nenechte ujít, ta zazní jako první. Poté tu budeme mít děti a Naušnice střešní. No a ty děti zpívají Naušnice střešní díky Zdeňku Svěrákovi a Jaroslavu Uhlířovi. Je to jejich písnička z roku 1997. A do třetice další třešně z roku 1983 Třešňová nálada od Projektilu. Je to písnička, kterou naspíval Milan Schellinger s doprovodnou skupinou. A můžu říct, že samostatný singl s touto skladbou vyšel už v roce 1984, jak jsem prozradila, a potom byl i součástí alba Maraton. Tak, tři písničky o třešních jsou připraveny, já si myslím, že je to velice aktuální, takže pokud máte doma třešně, můžete si je k tomu dát. Tak hezký poslech.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Tak to byly Projektil a Třešňová nálada na Českém Blaníku. Za chviličku budeme pokračovat v rytmu českých písniček. Můžu vám slíbit Věru Špinarovou, taky duet Xyndla X a Olgy Lounové, a nebo Olympik a Otázky. Tak zůstávejte s námi.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ahoj lidi, máme tu další jilovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobit Rock, Tom Tom, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
3: Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
5: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
6: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
10: Vidíš to?
11: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
10: No a víš, co vidím já?
11: Co?
10: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
11: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
10: U nás si vybere úplně každý.
11: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
10: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
11: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
13: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
14: Rádio Český Blaník.
15: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
14: Ty nejhezčí, které znáte.
15: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
14: i dobré zprávy. Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
15: Na rádiu Český Blaník.

0: Kapela Tým a reklama na ticho na Českém Blaníku krátce po 3:15. Tak pokud se pečete teď venku, já se teda nepeču, ale jinak, když jdu ven, tak se peču. Horka snáším velice těžce. A tak jsem hledala, co může pomoci nejenom mně, ale i vám, kteří to máte podobně právě v těchto horkých dnech. Tak pokud máte rádi ovoce, určitě můžete jíst téměř neomezeně meloun, okurky, stejně tak i broskve, jahody a rajčata. Tyhle potraviny totiž hydratují a dodávají tělu důležité elektrolyty. Díky tomu potom horko snášíme daleko lépe. Pokud byste se chtěli pořádně najíst, dát si něco teplého, ale nechcete se třeba nějakým masem přejídat a podobně, tak si dejte tofu. To má totiž přirozeně chladící účinky, stejně tak jako lehké ryby. Z bylinek a z koření tak chladí hlavně máta, koriandr a bazalka, takže to úplně napovídá tomu, že si můžete dát chlazený mátový čaj, no a koriandr a bazalka je dobrou součástí spousty výborných receptů pro třeba letní saláty, tak nějaký zkuste. No a co se týče pití, tak tady opravdu pozor, neměli byste pít ledové nápoje. Ty totiž vašemu tělu způsobí teplotní šok a tak tělo nutí tvořit vnitřní teplo, takže je vám ještě víc horko. Naopak vlažné nápoje váš organismus schladí. Tak to zkuste. No a co se týče mléčných výrobků, tak i ty mají chladivý účinek. Bílý jogurt nebo kefírová mléka jsou naprosto ideální. Tak ať to všichni zvládneme a přežijeme ve zdraví, no a pojďme se podívat, co nás tu čeká dál. Tady u nás na Českém Blaníku vás sice neschladíme, ale doufám, že budeme posílat příjemné české písničky, které vám to horko pomůžou zvládnout. Za chviličku Jiří Korn a nebo Hanka Zagorová.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Mirá.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Tomáš Klus.
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na dek.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
8: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
10: Pozor, pozor, zahradnictví Spomyšl likviduje sklady. Musíme uvolnit místo novým rostlinám a to znamená slevy. Tisíce druhů rostlin se slevou až 70%. Stovky tisíc kusů skladem. Nakupujte online na zahradnictví Spomyšl.cz nebo přímo na prodejně.
11: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
12: A také v digitální síti DAB.
11: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
12: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
11: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
12: Rádio Český Blaník.

0: Českém Blaníku.
1: Očekávejte, že večer a v noci se nám ochladí na 17 až 13 stupňů a zítra bude pořádné teplo. Naměříme až 30 až 35 stupňů Celsia. K tomu bude jasná, maximálně polojasná obloha, jen tu a tam na severovýchodě přehánky nebo bouřky, ale příliš tomu nedávejte. Spíš čekejte pořádné dusno vedro a nezapomínejte na pitný režim a pokrývku hlavy. Za chviličku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz
7: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Pěkné odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Bankovní rada České národní banky zvýšila základní úrokovou sazbu, a to o 0,25% na 3,75%. Jedná se o první zvýšení sazeb za poslední 4 roky. Letní vedra zvyšují riziko zkažených potravin. Odborníci proto připomínají, že právě během horkých dnů je potřeba věnovat větší pozornost skladování a přípravě jídla. Podle Lucie Korbeliusové z D-testu začíná prevence už v obchodě.
10: Odborníci doporučují vkládat chlazené a mražené výrobky do košíku až na konci nákupu, aby strávili mimo chladicí řetězec co nejméně času. Důležité je také správné skladování. Teplota v chladničce by neměla překročit 4 stupně, zatímco mrazák by měl udržovat teplotu minus 18 stupňů. Nebo nižší.
9: Při pobytu venku je potřeba ochovávat jídlo v chladících taškách. Finanční správa upozorní přes 700 lidí a firem na možné chyby při platbě DPH. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za nedoplatky. Podle finanční správy by doplatky na dani mohly dosáhnout 46 milionů korun. Firma Tyco dnes začala hledat vánoční strom pro pražské staroměstské náměstí. Typy je možné posílat do poloviny září. Mělo být o strom, který je přerostlý, začíná být nebezpečný okolí a stejně by se musel kácet. Člověk, který vítězný strom nabídne nebo na něj upozorní, získá finanční odměnu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Krásné odpoledne vám přeje i Veronika Rážová. 16 hodin a 5 minut k tomu, to je aktuální čas a před námi už je kapela Krištof, Jarek Nohavica a jejich Křídla zmítla. Tak hezké odpoledne.

0: Blaníku.
1: Posloucháte Český Blaník a je tu písnička dne. Tentokrát jsme si vybrali Petru Janu a její píseň Motorest. Tak pokud by vás zajímalo, kde se vlastně tahle písnička vzala a jaké vzpomínky na ní má samotná interpretka, tedy Petra Janu, tak tady to máte.
2: Motorest je pro mě magická písnička, protože to byla první pecka, kterou jsem na sebe upozornila. A v tu chvíli, jakmile vylezla, tak rozdělila národ na dva nesměřitelné tábory. Na děti, který ji milovali, a rodiče, kteří nenáviděli. Vyprávět o tom by mohla rodina Petra Kostky, protože Tereska se sestrou si to pouštěli, točili si to pořád dokola a rodiče v tom chudáci museli žít. Takže to se mi svěřil jednou nějakýho televizního pořadu, že mě dost nenáviděl, ale že potom zjistil, že jsem docela příjemná osoba.
1: A to my víme, nakonec Petru Janu jsme měli na našich sítích včera, možná, že ji tam ještě dneska najdete. Tak mrkněte, Český Blaník, takhle jsme na sociálních sítích. No a teď už ta písnička, která rozdělila národ na dva tábory, tak schválně, do kterého se řadíte vy?
0: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: lepší. Michal David, Život je náš na Českém Vlaníku. Za chviličku bude 16:30 a my pokračujeme dál. A už za pár okamžiků vám prozradím, jak si nechat zahrát písničku na přání.
1: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
2: Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Jde na vás jaro? Na nás taky.
7: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
8: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: Že vás taky tahle písnička nenechá sedět. Adam Ďurica a Mandolína na Českém Blaníku. Máme rádi i slovenské písničky. Jak jinak, dlouho to byly vlastně naše písničky. 16 hodin 47 minut a já vám nabízím, abyste si třeba tu svou oblíbenou nechali zahrát už zhruba za půl hodiny tady u nás na Českém Blaníku. Napište si o ní na 720 83 63 07. Psát můžete buď klasické zprávy, a nebo pokud spíš radši povídáte, než píšete, nahrajte mi hlasovku přes WhatsAppovou aplikaci na to stejné číslo, tedy 720 83 63 07.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě, a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.

0: Není to tak dlouho, co jsem se koukala na záznam videa Miraje s Evou Farnou z jejího koncertu a řeknu vám, byla to pecka. Jediné, co mě mrzí, je, že jsem tam nebyla. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Teď končí Miraj a jeho Summer Love a před námi je třeba Lucka Vondráčková.
1: Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš.
0: Taky Lucie a Marie.
2: Marie, jsi jako ví.
0: A nebo Petr Rezek a jeho přátelství.
3: Přátelství, to je někdy víc než láska.
0: Už za chviličku taky písnička na přání, o kterou si píšete na 720-8363-07.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes nám teploty vystřelily k 31 stupňům a zítra to má být až o 4 stupně víc, tedy maxima 35 stupňů Celsia. Očekávejte zítra většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Jen na severovýchodě při zvětšené oblačnosti může ojediněle sprchnout. V noci bude příjemně 17 až 13 stupňů. Za chviličku zprávy a po nich další české písničky.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.

0: republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
1: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Zprávy na Českém dlani.
3: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Na podzim si budeme moci opět prohlédnout české korunovační klenoty. Pro veřejnost budou k vidění ve Vladislavském sále Pražského hradu od 18. do 28. září. Vstup na výstavu bude zdarma. Spolek Děti země se kvůli umístění nového jaderného bloku v Dukovanech obrátil na ústavní soud. Stížnost směřuje proti verdiktům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze, které potvrdili postup Ministerstva průmyslu a obchodu. Úřad rozhodl o umístění stavby s tím, že výsadba stromů, které zmírní vizuální dopad na krajinný ráz, se dořeší až později. Prezident Petr Pavel dnes jednal s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Diskuze se zaměřila na aktuální politickou situaci nebo fungování sněmovny. Součástí jednání byla i otázka ochrany demokratických principů a institucí. Naši fotbalisté dnes odehrají druhý zápas na mistrovství světa. Už zhruba za hodinu mají nastoupit proti Jihoafrické republice. Jde o důležité utkání, potvrzuje bývalý československý profesionální fotbalista Ladislav Vízek.
4: To je nejdůležitější zápas, který budeme hrát, protože jsme promarnili šanci s Koreou bodovat a teď už prostě musíme. Ale viděl jsem Jihoafrickou republiku a není to nejtěžší soupeř, takže pakliže neporazíme Jihoafrickou, tak si myslím, že s Mexikem nemůžeme počítat s nějakýma bodama, to je těžký soupeř a pojedeme domů.
3: A tím zprávy končí. Dobré odpoledne.
2: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
6: Krásné odpoledne vám přeje i Veronika Rážová. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Viktor Sodoma, Ježek se má, Lucka Vondráčková, Kdo tě má rád, anebo Marek Ztracený, To se

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Posloucháte Český Blaník a je s vámi Veronika Rážová a já vám v tuhle chvíli nabízím, abyste si nechali zahrát písničku, kterou máte rádi, tedy písničku na přání. Máte dvě možnosti, buď to využijete WhatsAppovou aplikaci, kde můžete třeba využít i toho, že nahrajete hlasovou zprávu. To v případě, pokud se vám nebude chtít psát. No a jinak můžete psát přes WhatsApp klasické zprávy, a nebo můžete psát taky SMSky úplně klasické. Tak jak to udělal někdo z vás? No a tím někým není nikdo jiný než Lenka, která píše: Ahoj, prosím, zahrajte nám Jarošovský pivovar na odpolední směnu na expedici Gastromenu Express v Třinci pro Evu, Nikču, Kubu a Michala. Tak Lenko, já vaše přání plním a tady už je Argema na Českém Blaníku.
1: Písnička na přání. Na

0: Kapela Lucie a Marie na Českém Blaníku krátce před 17:30. Za chviličku se společně vydáme zase o něco dál, konkrétně na zámek v Lešanech. Ještě předtím ale další české písničky, které máte rádi, na sebe nenechají dlouho čekat. Bude tu jedna od Karla Kryla, další od Petra Reska a ještě předtím Hanka Zagorová, Diskohrádky.
1: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
8: Zoubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí!
10: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
14: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Radio Český Blaník.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Tak to je Dalibor Janda, tak ti děl na českém Vlaníku krátce před 6:15. A my se teď společně vydáme na zámek v Lešanech. Na ten, který je na Benešovsku a který se poprvé otevřel návštěvníkům. Co je tam k vidění, tedy na co se můžete těšit, tak to už nám poví manažer zámku Petr Lukac.
1: První patro zámku je úplně nově zpřístupněné poprvé v historii a představuje expozici Šťastný život v secesi. Ta je výjimečná nejenom soukromou sbírkou Zdeny Mudrákové ze Zlína, která je největší moravskou sběratelkou módy se zaměřením na secesi, ale také oživlými obrazy, které nahrazují klasické průvodce a obrazy představují významné osobnosti z historie zámku, ale i služebnictvo a návštěvy. Věříme, že tím, že se výstavy dostanou do povědomí, takže návštěvnost raketově vzroste.
0: Tak my věříme taky a držíme palce navíc, například dnes nebo zítra. Podívejte se, jaké je venku horko a víte, jaký je na zámku chládek? Tak já doufám, že to třeba vezmete jako takový tip na výlet. No a pojďme dál, pojďme se podívat, co nás čeká tady u nás na Českém Vlaníku. Tak třeba Helena Vondráčková a nebo taky Bobr a Motýl.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
2: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
3: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
3: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
2: Více na Baumax.cz.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
6: Už 20. června ve Velké Úbě.
5: Pec pod Sněžkou CZ.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Tomáš Klus,
10: Xindl X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři, Krušovice Bohem a Coca-Cola.
10: Tohle není jen festival,
11: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
16: Český Blaník.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
6: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Českém Blaníku.
1: Posloucháte Český Blaník a pojďme se teď podívat na to, co nás zítra čeká a že to bude pořádný pařák. Nejdřív očekávejte, že v noci se ochladí na 17 až 13. Na horách by mělo být kolem 13. No a zítra přes den to vystřelí pořádně vysoko. 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě země 28 až 31. Na horách bude taky pořádné teplo 25 stupňů Celsia. Teď už jsou před námi zprávy.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Česko má novou ombudsmanku. Funkce veřejné ochránkyně práv se dnes ujala Eva Kostolanská. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury. Nahradila Stanislava Křečka. Vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů. Uvedl to dnes ministr obrany Jaromír Zuna. Generální tajemník NATO Mark Rutte včera potvrdil, že Česká republika spolu s Albánií a Slovinskem dala loni na obranu méně než 2% HDP. Premiér Andrej Babiš nedávno uvedl, že Česko závazek nesplní nejspíš ani letos. V Česku utonou ročně zhruba 200 lidí. Toto číslo se ale díky prevenci v čase zmenšuje. Naše reportérka Sára Voldánová nám teď řekne, co se dnes dozvěděla na minikurzu první pomoci.
4: Hezký den, topení prý nevypadá jako ve filmu. To je asi to nejzásadnější, co jsem se na dnešním kurzu dozvěděla a co bych vám také chtěla předat. Tonoucí lidé jen málo kdy rozhazují rukama a už vůbec nevolají o pomoc. Proto je důležité být všímavý k tomu, co se děje kolem vás. A pokud máte podezření, že se někdo topí na veřejném koupališti, co nejrychleji upozorněte plavčíka. Není-li to možné, neskákejte hned do vody. Nejprve se rozhlédněte kolem sebe a zkuste tonoucímu hodit něco, čeho by se mohl zahodit.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
4: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.
5: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
6: Český blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
7: Ekokom. Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
8: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Zábavné městečko na výstavišti Praha Holešovice přináší atrakce pro malé i velké. Včetně jedné z největších horských drah v Česku. Přijďte se svést až do 31. října.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

co si hraje, paráda. Na oblohu, kde není mrak, na gramofon, na kazeťák.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
1: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
2: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: elitedate.cz
6: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin dodo, pěkný bavzen, zjišťují nějde tětěl kerejn sínsí a jinhán káhal.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Rádio Český Blaník.

0: potisk, potisk, dárky, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8-pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu. V matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce.
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohodat.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
9: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
10: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
11: Nápady, tipy, inspirace.
12: Šumava žije!
11: Šumava žije CZ.
13: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz

0: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
1: Maxi dotace.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Využijte slev na Zalando. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Český Blaník.
7: To je Blaníček.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
4: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
5: Copak se to stalo?

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: písničky, které si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
0: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
1: A jak to děláte?
0: Jednoduše, jsme Siegel.
2: www.siegel.cz.
3: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.

0: To jsou české písničky, které máte rádi.
1: Od Bacha po Vlacha.
0: Od Karla po Marka. Mám tě rád, i když
1: děláme chyby. Rádio Český Vlach.
2: Bude to tím, že jsme originál, jen někdy slavné signál.
1: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: tararararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Radio Český Blaník.

gusta volare. Accetta le vita, vedi se mi è chiaro.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
2: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
4: Český Blaník.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
3: To je Blaníček.

mi chceš říct, ty víš svým, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Rádio Český Blaník. Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.